Chodí, my išli z daleka a máme tie hrubače so sobou. Žeby každého označili takým znakom, žeby sa nepotratili nám. Tak každá pára nie svojho označí.

0: No ale potom povedz, chodívali ste aj na svadby a na zábavy hrávať.
1: Pravda, no, zábavy a svadby, no to bylo stále, to bylo každý týdeň my sme, a tenkrát bývali svadby v pondelok.
0: Áno?
1: No a koľko razy sme mieli až 3 svadby jedno za druhým a to sme hráli celý týdeň až do pátku.
0: A vydržal si to?
1: No, to horší bylo ze ženou, tá, keď to musela doma vydržať. A musela krmiť konie a všetko možné a jezdiť na nich.
0: Je.
1: No, ale tak to bylo.
0: Tak to bylo.

0: aj to pred nás na ulici, jak sa sem núze šel.
1: Výborný spevák. Nie div, že sme sa potom točili len okolo piesní.
2: No, Klementu, a takto k muzikám si rád chodzíval, co?
0: Ej, veru rád, od malí.
2: Nepamatáš sa, že co si rozkázal?
0: O, vím.

0: ví, že proč, že ukradel jsem na Mijavě koně, už si jdu, Mijavě ne pro ně, Mijavě ne pro ně.
1: Klementu, ty jako takový zpěvák a chlapčisko sůcí, pravda, kosírek směl za širůchem, chozíval už na ty svatby zpívávat a tak rádi tam měli, nebo všady dovede s veselost a dobrou náladu. Ale já si vzpomínám, že ty si tak kríkal, že velice rád zaspíval takú reskú pěsničku Švarná dzevčina. Pamatáš sa ešte?
0: Pamatám, ešte ju trochu tak vím, tak částečne, ale...
1: No spustí.
0: Jaká to je?
1: Švarná dzevčina. Aha.

naději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Baníci a Žakarovčane, pán Fellwalter prikazujú banický majales ukončiť.
1: Vesidáku!
2: Vesidáku!
0: Ráno o 6:00 še bude farac.
2: Skoro, to čo?
3: Baníci, zdar Boh!
1: Zdar Boh!
3: Muzikanti, ešte jednu!